živý. Jsi syra, sufil, lomte si. Zusej vechtrek, full mej hart, hej víc.